0: Sex Sound,
1: Krugam Shop,
0: Latex Glove,
1: Zval mňa k nevědam,
0: Dungeon, Dark Fantasies,
1: Já představlala,
0: Full Master,